0: Vítej, Francis, mini dlouho po FM. Bugla, jo, navěchlý, je? Francis Bibi.
1: Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi? Hein? Hein?